0: Pre mňa?
1: Oddychnite si. Čaká vás ešte jedno nočné cestovanie. A zajtra ráno dorazíte do Pensylvánie a budete slobodná.